Pomeč fotete. Zlerazome, děte mi po vám se, dědo růže, žbete jedne. Marginálum bobám, marginálum bobám, ozil to soukážo. Jim se díkám